0: današnji nadajemo moč vsem Satana v Kristu sedna in molej makom. Ibarikom Allah lista kolos in misir leban Holy Spiritus Sanctum. Moro fil pace ita Kristu.
1: Rodo hajlillallam.